0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Bei pí a ce an e a chlustel a gofh ó saving se a gofh le

0: an tóraní a chudéhna choine sinní an tóraní gráine duf ó an nu se tomoike se an tóran tragedy.
1: Ah,